to je strašně zajímavý, protože mykologové samozřejmě si všimli, že existuje nějaká lučí společnost. A máme houby, které zjevně rostou

BBC-ev škótsky symfonický orkester pod dirigentským vodstvom Ilana Volkova izveo treću Rajnsku simfoniju u E-sturu Roberta Schumana. Poslušajmo sada 11. sonatu u G-molu Henrya Eccleza, izvešće violinist Ilja Korol i čembalistica Germaine Sprosse.